0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

směřovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď.

0: Radio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu. Více nám k tomu už doplnil ostravský radní pro zdravotnictví Michal Mariánek.
2: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
1: Nový operační sál je multioborovým pracovištěm.
2: Využívat ho budou týmy z urologie, orl, chirurgie a gynekologie a nemocnice tak zajistí jeho plné využití, které může být nasazeno až na několik operací za den.
1: Robotický sál vznikl rekonstrukcí bývalého oddělení ARO ve druhém patře pavilonu E4.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ženy v čase? Trendy.
1: Tak v poslední době je na vzestupu taky trend wellness, péče o sebe, well-being a podobně. Je to sice moc fajn, že se znovu vracíme k sobě, že se snažíme pečovat sami o sebe, ať se cítíme dobře a hezky ve svém těle. Nicméně já sama si myslím, že mnohdy je to v poslední době už opravdu více marketing, než že by to mělo ten reálný účinek a že by to fungovalo tak, jak mělo. Lení, co si o to myslíš ty?
2: No neříkej mi, že ti přijde přehnané, že Gwyneth Paltrow teďka zveřejnila článek, že si nechá vyčistit krev za v přepočtu 1 000 000 korun. No teď to je takové wellnessko prostě na sobotu.
1: Taková běžná záležitost, úplně v pořádku.
2: Mimochodem Gwyneth Paltrow je velmi kontroverzní postavou právě péče o sebe a wellnessu, protože ona má i svůj e-shop, kde prodává spoustu hezkých věcí. Myslím, že bychom tam našli i spoustu tvých oblíbených bylinek. Ovšem ty ceny, přátelé, tak to už úplně lidovky nejsou.
1: Tak Gwyneth Paltrow je celkově taková docela kontroverzní osoba v té oblasti sebepéče, seberozvoje a tak podobně. Máš třeba i nějaký bizárek třeba z jejího života?
2: No, ona měla i dokument, myslím, na jedné streamovací platformě, kde zkoušela všechny různé ezosměry, různé aktivace, třeba kundalíny energie, jógu a podobně. A já vůbec neříkám, že je to špatně, nebo že by ty techniky nefungovaly, ale prodávat třeba takový ten pánské přirození.
1: Prostě nějaký falický symbol.
2: Tak, ano, vlastně skleněný nebo z nějakého drahého kamene za takové částky, co dělala ona, tak to mi teda přišlo hodně a potom to dovršila tím, když prodávala svíčku z vůní toho svého spodního
1: přirození.
2: Dobře, já nikdy nevím, jak to mám slušně říct. Mimochodem ta svíčka se hned vyprodala, takže evidentně marketingový tak to byl dobrý. Ale spíš ji tady si bereme na paškál, ne jako jednotlivou osobu, ale jako přehnaný trend. Jako když

0: to někde ulítne směrem, kde už to moc nedává smysl a kde se ztrácí jednoduchost, přirozenost a nastupuje právě přehnaný marketing a hodně jenom touha po penězích a po prodeji takovýchhle věcí.
1: Leni, ale ono to v tom kontextu toho průmyslu vlastně obrovský smysl dává, protože v době nejistoty lidé nejčastěji investují právě do rituálů self-care a wellness praktik, protože je to ten chvilkový dopamin, je to to, co nám na chvilku dá ten pocit jistoty, sebekontroly nebo kontroly nad tou situací. A dělají to vlastně lidé standardně ani ne proto, že by byli zdravější, ale proto, že chtějí snížit ten vnitřní chaos. Takže zejména v době, která je turbulentní, která je nepřehledná, která je tak trošku divočejší, tak o to více lidé investují do těchto self-care a well-being technik, protože jim to dává smysl.
0: A já si myslím, že je skvělé investovat do sebe, třeba si koupit nové běžecké boty a vyběhnout ven, nebo si jít lehnout na trávu, nebo něco takového příjemného, co pro sebe můžete udělat. No a právě jsem nám vymyslela nový marketingový koncept. Budeme v Ženách v čase prodávat svíčku z vůní našeho pravého palce. Já myslím, že to půjde na dračku.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Kdy kvete hermánek, tam se tělo i duše hojí. I tak by mohla znít rada našich babiček, takové spíše poetické babičky, ale babičky, která měla znalost a která rozuměla tomu, co našemu tělu přináší byliny a rituály. Leni, co ty a hermánek, vaříš si ho?
2: Já úplně ne samotný, já miluju všechny bylinky světa a miluju bylinkové čaje. Ne, že bych úplně se o to zajímala, možná bych měla začít, kdy kterou bylinku, ale v nějaké směsi hermánek mám moc ráda.
1: Já sama hermánek miluju, mám ho fakt moc ráda, mám ráda tu vůni, tu chuť a zároveň já to teda i moc ráda kombinuju s medem a je to pro mě takové konejšivé, uklidňující tonikum. Ale proč to hlásali naše babičky? Protože věděli, že to opravdu konejší a uklidňuje, že funguje ta věta uvař si hermánek, to tě dá dohromady. A ano, vlastně svým způsobem po všech stránkách. Protože hermánku se vlastně vždycky připisovaly účinky na podporu trávení, na sklidnění nervového systému, doporučoval se a stále doporučuje pro snazší usínání. Ale pozor, co my ženy asi velmi oceníme, tak to je to, že hermánek dokáže pomáhat i při menstruačních křečích a bolestech a celkově působí na to sklidnění těla i mysli.
2: A víš, jak jsme ještě používali hermánek my u nás doma? Maminka mi ho dávala do hrnce s horkou vodou, když jsem měla ucpané dutiny, tak jsem měla přes hlavu ručník a inhaloval se právě hermánek, protože dalším jeho bonusem a přidanou hodnotou je, že je protizánětlivý, takže i takhle se dá.
1: A hermánek se také využívá v péči o kůži a pokožku, protože má hojící a regenerační účinky, takže pokud máme nějaké trable s kůží, tak ten hermánek je vlastně žádoucí. Ale co se týče těch našich babiček, tak oni to měli takové nějaké dostupnější. Nebo těžko říct, jestli dostupnější, protože my si můžeme zajít do lékárny koupit hermánkový čaj nebo někam do speciálního obchodu, ale musíme se na to vydělat a zaplatíme za to ty peníze. Ale hermánek historicky byl jednou z nejběžnějších léčivých rostlin v Evropě. A vlastně rostl u cesty, rostl na loukách a byl dostupný všem. A myslím si, že i to krédo toho, nebo toho poselství je to, že ta péče o sebe nebyla luxus, ale že byla součástí života. Nehledě na to, jestli lidé žili v nějaké malé světnici anebo žili na zámku, zkrátka ten hermánek byl dostupný všem. Všichni si mohli užívat ty jeho benefity. A i v tom vnímám to poselství. Ta péče sama o sebe a o své zdraví je tady pro všechny. Jenom ji stačí hledat, věnovat tomu svou pozornost a potom si to užívat.
2: Stejně tak, jako Ženy v čase jsou tady pro všechny na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Posloucháte Ženy v čase a já teda musím říct, že s bíkem jsem měla vždycky spojený spíš duben. Dubnový čas, dubnový měsíc, protože to mám narozeniny, takže to mi tam tak korespondovalo. Ale podle astrologie ten bík je spojen spíš s květnem, že Evy?
2: Vlastně máš částečně pravdu, protože je to období od 20. dubna do 20. května a to se velmi často nazývá takzvaná bíčí sezóna, nebo je to období...
1: Já se úplně těším, co řekneš, protože když to nazveš jako bíčí sezóna, tak já si představuju, že přijede zástup food trucku, tam bude spousta dobrého jídla a v podstatě měsíc nebudeme dělat nic jiného, než jíst od rána do večera.
2: To zní moc hezky, moc hezky.
1: Ale to není,
2: ale
1: že?
2: V realitě to bude vypadat asi trošku jinak. Je to zkrátka to období, kdy vládne energie bíka. A není to možná jenom taková astrologická nálepka, ale docela hezky to odpovídá i tomu, co se reálně děje v přírodě i v našem těle. Ta symbolika bíka v obecné rovině je taková, že vlastně bík je zemské znamení, je pevné, je stabilní, je velmi smyslové, je požitkářské, je to takový gurmán života. A po tom dynamickém začátku jara, a to je ta energie berana, která byla výbušná a chtěla jít kupředu, tak naopak tohle je ta fáze ukotvení, případně drobného růstu a zhmotnění. To znamená, že to, co se zasilo, už se začíná vlastně pořádně zakořeňovat a už to bude přinášet ty plody. Ale co to vlastně přináší nám lidem v té úplně obecné rovině, bez ohledu na to, jaký máme horoskop a v jakém znamení jsme narození? Je to opravdu energie zpomalení a ukotvení, že nás to vede k tomu, abychom těm úkonům, těm aktivitám, těm věcem dali pravidelný rytmus a řád, abychom je byli schopni vybudovat nebo trvale udržet. Ale tím, jak jsem říkala, že vlastně bík je takový gurmán života, tak je to hodně tělové a smyslové období. Je to období, kdy víc vnímáme chuť, kdy víc vnímáme doteky, krásu. Je to období, kdy se nabízí vrátit se do těla, začít ho vnímat, vnímat ty signály a případně více vnímat tu rozkoš a radost, kterou nám to tělo přináší v různých ohledech našeho fyzického fungování. A je to období, kdy bychom měli se více zaměřit na to, co jíme, měli bychom více času trávit v přírodě, věnovat se pohybu, doteku i třeba doteku sebe samých, protože přesně v té turbulentní době, kdy nestíháme, honíme každou minutu a jsme neustále v poklusu, tak i to jenom pevné obětí sebe sama nám krásně dokáže zregulovat ten nervový systém.
1: Já jsem úplně nadšená, jak o tom mluvíš, protože já jsem bík a celou dobu přemýšlím o tom, co ty jsi za znamení, Evy.
2: Já jsem beran.
1: Jo, takhle, takže my jsme hned po sobě.
2: My jsme hned po sobě. Já tomu dám ten impuls a ty si to s tím požitkem prožiješ.
1: Já bych spíš řekla, že Evička dá ten impuls a já si tam tak stojím a dělám tu stabilitu, jo, protože s bíkem hnout, no to bychom si mohli povídat a povídat. A povídat si taky budeme v Ženách v čase.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Ženy v čase. Mindset.
2: Scrollování, swipeování, vytáčení, volání, já už nevím ještě co všechno, možná vyhledávání, to jsou všechno přívlastky, které mě napadnou, když se řekne digitální detox, tedy to, čeho se můžeme na nějaký čas zbavit.
3: No, ale myslím si, že to nebude jednoduché.
2: No nebude.
3: Protože v dnešní době jsme na tom mobilu opravdu non-stop. A přesně, máme tam všechno. Já tam třeba v mobilním telefonu mám i platební karty. Takže já, když jdu zaplatit do obchodu, tak prostě platím mobilem. A myslím si, že tam opravdu máme teď skoro celou svou identitu. A o to těžší je potom říct si vědomě, tak teď ten mobil nebudu používat. A mimo jiné, třeba teď jsem si povídala se svým mužem o tom, že bych měl začít, nebo on přišel s tím, že by chtěl začít chodit na procházky a nechat doma mobilní telefon. A že se staví do kavárny, koupí si nějaké pečivo a prostě se projde bez mobilního telefonu. A já jsem mu taky říkala, a čím zaplatíš? Takže ano, samozřejmě našli bychom tu cestu, ale taky říkal, aha, no tak já to ještě promyslím.
2: Já jsem úplně nadšená, jo, protože já jsem totální dinosaurus a mně se můj přítel, který má taky všechno v tom mobilu, tak se mi směje, protože já mám ráda hotovost a platím ještě tou plastovou kartičkou.
3: Aha.
2: To ještě existuje, Evi, opravdu to existuje. Ještě někteří lidé to mají, používají. A musím říct, že my se bavíme o digitálním detoxu, tedy tomu třeba omezovat ten čas na mobilu. Ale to, co ty jsi zmínila, to je vlastně další level, jít někam bez toho mobilního telefonu, protože my tak nějak podvědomně už jsme spojení s tou kontrolou, s tím, že máme na tom třeba už i hodiny, nikdo nenosí ani hodinky, máme tam platební údaje, máme tam telefonní kontakty, vlastně tohle všechno. A třeba dát si jeden den, že necháte ten mobil doma, tak může být i první pocit takového trochu nebezpečí, že co budu dělat, když něco, že jo? A přitom je to až legrační, protože já nevím, jestli si na klepači na sídláku, když jsme prostě vyrůstali, něco takového měla, že jo? Já jsem měla klíč na krku a ve tři jsem měla být doma třeba, že?
3: Přesně. A když náhodou jsme to přešvihli, tak na nás maminka z okna zavolala domů, už domů.
2: Přesně. Takže je to taková zvláštní doba. Co ty, zkoušela jsi někdy nebo dávala jsi digitální detox?
3: Leni, já si dávám v uvozovkách takový pravidelný digitální detox hodně na dovolených. Nebudu říkat, že je úplný, protože v tom mobilu mám i ten foťák třeba. Ale je to období, kdy téměř vůbec nechodím na sociální sítě, anebo dokonce vůbec. A děje se mi to velmi často v létě, kdy jedu do Beskyd a strávím tam 10 dní a už od prvního dne cítím, jak ten mobil je tam vlastně něco navíc. Je něčím, co tam ani nepotřebuju, ani nechci. A do toho moje zkušenost je taková, nemám žádné abstinenční příznaky. Naopak s každým dnem se cítím, jak mi je lépe a lépe. A ten největší kontrast potom nastane ve chvíli, kdy se vrátím do té reality a měla bych zase ten mobil používat stejným způsobem a stejně často a já cítím, jak se mi nechce. Jak mě to prostě brzdí, jak se mi nechce zpátky tady do té digitální krabičky, ale mnohem víc chci reálně žít, prožívat a věnovat se těm úkonům a aktivitám v realitě běžného života. A prožívat je naplno, bez mobilů, bez toho, aniž bych musela všechno dokumentovat, zachovávat, případně sdílet, žijeme bez toho mobilu moc dobře. Ty máš zkušenost s digitálním detoxem?
2: Vlastně v podstatě úplně stejný jako ty. Ne, že bych si ho naordinovala, ale že prostě na té dovolené nebo tam, kde jsem, tak na to není čas, chuť a nálada, že přesně je tam ta touha.
3: Chuť je tam důležitá.
2: Ano, je tam ta touha po tom prožívání a musím říct, že sleduju i nejenom ten pozitivní vývoj, když jsem bez toho mobilu, že je mi lépe a lépe, ale i ten negativní. Že čím víc třeba dám přednost tomu relaxu tím scrollováním, že prostě jsem na těch sociálních sítích víc, tak já to cítím i na té své psychice, že mi začne být smutno, mám pocit, že teda za nic nestojím, protože nemám ty fotky pod tím vodopádem a nemám to drahé auto a prostě to moje tělo nevypadá tak, jak na tom Instagramu a podobně. A i když logicky vím, že to není pravda, že to není reálný život, tak stejně s tou psychikou to neustále mává.
3: Leni, podepisuju, mám to hodně podobně, prožívám to velmi podobně. No a takže naše doporučení. Odložte mobily, zapněte rádio, užívejte si ženy v čase, tady a teď, v přítomnosti. No a my se na vás budeme těšit i další týden.
0: Ženy v čase?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Pěkně kousek po kousku, hit za hitem. Nic se nemění na tom, že je víkendový čas. Ano, májový víkend, teploty takové spíše dubnové, co si budeme povídat. V každém případě hlavně pohodu, ať už děláte, co děláte. Společnost vám dělají naše hity, které doufám milujete. Někteří už dokonce 28. sezónu. No a taky moje maličkost, Radim Soběslav Bednář, pěkně vás zdravím. Počkejte, 9. To znamená i Ctiborům. Poslouchá nás alespoň jeden. Hezký svátek za celý tým Rádia Čas, prostě pojďme si užít víkend společně, no a za chvíli naznačím, na co se dneska budu ptát. Pokud jako ještě nejste probuzení a potřebovali byste trošku toho úsměvu, tak takové speciální víkendové video pro vás, Facebook a Instagram Rádia Čas to jistí, dobře se bavte, pracovní název kuchařinka a každý, kdo má partnera nebo partnerku, kteří se pokouší vařit v úzovkách dole i nahoře, tak... Tak se v tom asi pozná, no.
1: Rádio Čas. Když ztrácíš cestu zpátky, já tak čmárám doma marný zkratky, co vím. Rádio Čas. Hity, které milí.

0: Pozdravení víkendové s Radimem na Rádio Čas. Ještě jednou, kdybyste chtěli obveselit, tak zkuste mrknout na Facebook, případně Instagram Rádia Čas pro trošku veselí. No, je tam nové video za náš tým, takové ze života, určitě jste to někde viděli, slyšeli nebo zažili. Jmenuje se Kuchařinka a pár komentářů dává najevo, jako, no, že se v tom někteří poznávají, takže dobře se bavte. Nicméně já jsem vám slíbil otázku pro dnešní den. Já jsem se inspiroval cestou do práce, protože teď jsem opravdu z rána přijel na trase Praha a Ostrava a musím teda konstatovat, třeba, že teď jsou na cestách různé výluky, přestavby, nové železnice a tak dál, že jsem dojel na čas, úplně na čas, jenom jsem se potřeboval přesunout sem. A tak mě zajímá, kdy naposledy jste jeli vlakem a jaké měl ten poslední vlak, kterým jste jeli, zpoždění, a nebo neměl. Jestli k tomu budou nějaké vtipné historky, o jak je libo, ale prostě poslední vlakový spoj, kterým jste jeli, jaký měl nebo nejel spojení, třeba odkud kam a podobně. Hoďte nám zprávu na WhatsApp, jo, tam budeme dneska komunikovat 776612800 a uvidíme, jestli to budou historky normální, takové trošku kritické nebo úsměvné. Můžete psát, můžete namlouvat a že jste to vy ještě jednou. 776612800, poslední vlakový spoj, odkud kam, který jste tady použili, jaké měl nebo neměl zpoždění. Díky moc!
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Hity, které milujete jeden za druhým, ale sem tam si dáme pauzu, zvlášť když je ten víkend, to by měl člověk více relaxovat. No a pokud máte nějaké to volno a doma malé i velké kluky, ale klidně i děvčata, to je jedno, tak můžete vyrazit do terénu a s rádiem Čas třeba i do motoparku Ostrava, konkrétně v Ostravě Třebovicích, kde se koná co, víte, co já bych to celé povídal, naše sluníčka tam máme právě dneska, první den akce, no a za všechny volá právě Sárka. Sáry, hezké dopoledne přeju, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Čas. Motopark Ostrava slaví neuvěřitelných 7 let a vy u toho rozhodně nesmíte chybět. Už 9. a 10. května vás čeká pořádná narozeninová jízda plná adrenalinu, vůně benzínu a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na testovací jízdy nových motorek, drift a stunt show, závody motokár, volné jízdy na vlastních strojích a spoustu další zábavy pro malé i velké. Pro děti bude připravený také skákací hrad a další atrakce. Rádio Čas je zde s naším promotýmem a ve stánku rada bude i oblíbené malování na obličej. Celou akci navíc bude provázen moderátor Honza Gavelčík a můžete vzít svoje kamarády tady do motoparku v Ostravě v Třebovicích.
0: Já se úplně kaju, protože jsem ti skočil do řeči, promiň. Měl jsem vlastně jenom dvě myšlenky. Za prvé, nevím, jestli už se začalo, ale co slyším kromě tebe, tak teda děti a rozhodně ne jedno dítko. Takže jako akce už probíhá a zájem o ní je a člověk může vyrazit i s celou rodinkou, je to tak?
1: Ano, je to tak. Jsou tady atrakce pro děti, jak pro kluky, pro holky a myslím si, že se tady zabaví úplně každý.
0: No a poslední otázka, já teď budu dělat blbého, protože jsem před chvilkou dorazil do práce, ale přece jenom pro ty, kteří jsou trošku jako dál z okolí Ostravy, připomínám Ostravy Třebovic, na jaké počasí se mají připravit? Já myslím, že to je tak akorát na podobnou akci, že člověk nezmrzne, ale zároveň se jenom bude pařit na slunci, je to tak, že jo?
1: Je to tak, určitě bych se přioblíkla aspoň nějakou mikinku a do ruky nějakou bundu, ať je zase nezmrznou, nenachladnou.
0: Kdybyste chtěli vidět víc, tak podrobnosti najdete i na našem webu, tedy cazradio.cz, tolik za naše sluníčka Sárka, tak prosím tě nezmrzni taky, všechny mi pozdrav a užijte si akci, měj se báječně, ahoj.
1: Taky, ahoj. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pozdravení dopolední krátce před desátou na Rádio Čas s Radimem. Dneska jsem zasondoval, vystřelil jsem to a už jsou tady první příspěvky, tak kdybyste chtěli, klidně můžete dál. Dneska mě zajímá poslední vlakový spoj, kterým jste jeli, to znamená třeba odkud kam a hlavně s jakým jste dojeli zpožděním anebo na čas. Protože já měl třeba dneska štěstí opravdu dojet na čas a štěstí to je z toho důvodu, teď nejsem ironický, ale na cestě je spousta výluk a různých jako přestav železnice, takže opravdu jsme jeli ukázkově a klidně to prozradím, v 5.52 to vyjíždělo z Prahy a na čas jsem byl v Ostravě. Tak ahoj rádio, jeli jsme do Prahy, žádné zpoždění, ale o týden později ICčkem do Kutné Hory, zpoždění 10 minut, posluchačka Hanka. Hani, to je úplný čajíček, to mi věřte, jinak zdravím Teresku, která napsala jenom ahoj. Klidně se můžete rozpovídat nebo namluvit audio ještě jednou, prostě kdy naposledy jste jeli vlakem a jestli bylo nebo nebylo nějaké zpoždění. Veselé historky jsou vítány, WhatsApp číslo 776612800. Díky moc a krásné dopoledne s Radimem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Čisté pole?
0: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
5: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
0: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
5: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Radio Čas.
2: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Prosím vás, je to řečeno s nadsázkou, jo, ale pokud si ani o víkendu nedáte pokoj a chcete žít zdravě a tak nějak jako rozumně, že nás, kteří rádi řešíme, to trápí a podobně, tak si za chvíli dáme i další díl Jeste s rozumem, Sevo Riegler, takže můžete opět na sbírat inspiraci. Jenom ať víte, co se dál bude dít na vlnách Rádia Čas. Nicméně teď se vrátím k otázce, kterou jsem tady už načal před chvílí, takže kdybyste chtěli, klidně pište a nahrávejte dál. A takovou inspirací vám bude můj pravidelný, nepravidelný host na lince Rádia Čas, kamarád a věrný posluchač z Brna, Marťa. Marťo, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj, ahoj, ale já vůbec nevím, o čem se budeme bavit.
1: Já jenom připomínám otázku úplně všem. Poslední spoj, tedy vlakovým spoj, kterým jste jeli, to znamená třeba odkud kam, aha, a s jakým jste dojeli nebo nedojeli zpožděním. Tak Marťo, my to rozdělíme na dvě části, protože u tebe je to specifické, ty jsi vozíčkář a teď to klidně proberem. Jak moc je to tedy v rámci českých zemí, a nemusíme jmenovat jakoby různé ty konkurenty, ale jak je to plavné nebo ne, jako když takhle, když se rozhodneš, že jedeš třeba za hodinu, pojedeš nebo ne?
2: Ne.
1: No, povídej, přehání.
2: Ne, musíme si objednávat vlak dopředu. To hlavně kvůli té nástupové plošině asi.
1: Rozumím.
2: Nevím, kolik to bylo. Bylo to 3 dny, teď už to není 3 dny, že? Už je
1: myslím,
2: to jeden den.
1: Třeba jeden den císt dopředu.
2: Aha, jeden den dopředu, ale jako je to třeba dopředu, no. Jakože když ti ujede ten vlak nebo cokoliv, tak pak už je problém. Jako asi se to dá někdy, jakože tě nějak dostanou, ale je už to víceméně problém a záleží to, myslím, že... A myslím, že to záleží i potom na svoji vedoucím nebo něco, no.
1: Marťo, zatím asi jako největší dramatická železniční svízel, jako ve tvé roli, kterou jsi užil?
2: Já už jsem na vozíku dlouho, to víš, něco přes 20 let. Uh-huh. Tak ze začátku toho bylo hodně, jako když se jezdilo jak se tomu říká, v poštovních vagónech, plošiny nebyly a...
1: Počkej, vy jste byli jako dopisy jako a balíky z
2: poštou. Jo, jo, mezi balíkama, no, protože nebyly místa, nebyly kůsty.
1: No, to je to. No.
2: A tak, situace už se zlepšila samozřejmě a nejhorší bylo, když jsem měl vlastně od tebe z rádia, to si asi pamatuješ tenkrát.
1: To nebyl hezký úvod, nejhorší bylo, když jsem měl od tebe z rádia, dobře, fajn, ano.
2: Ne, v rádiu to bylo

0: Jel jsem ještě teda s kamarádem na vozíku, dopravili do Brna, ale bylo to právě to složitý, protože ten vlak, kterým jsme měli jet, už dávno samozřejmě odjel a tak, ale nakonec jsme se nějak dostali.
1: Když to řeknu suma sumárum, byl to pocitově, teď řeknu jenom pocitově, skoro dvoudenní výlet, jo, a bylo to opravdu o nervy. Člověk si jako potom nesl spoustu následků, ale jak říkám, no, tak umíš i chválit a vím, že chválíš, protože lidi, kteří se tam vždycky kolem tebe se běhli, tak byli naprosto úžasní, kteří právě pomáhali na tu plošinu, nebo když už se takhle, když už se o vás ví, tak jsou naprosto jako geniální, to se musí
0: nechat. Jsou, jako když to, tak jako já jsem jezdil, jako ať to bylo Brno, Ostrava nebo Krnov, tak jsem jezdil nejčastěji, ale i Praha, kdekoliv.
1: Jo.
0: Tak byli všichni vstřícní, byli
1: dokonce
0: velmi
1: jako,
0: milí a
1: zavolají na ty lidi, nevadí zpoždění, a oni zavolají lidi z oken, nevadí, a oni, Marťo, chcete se svést na té plošině ještě několikrát nahoru dolů, ano, a taky tak vozí ho nahoru dolů a lidi, no nevadí.
0: A vím,
1: nám
0: že
1: spoždění.
0: Třeba jednou jsem jel jako v Brně vlastně šadinou na nádraží a měli jsme mírný zpoždění, já jsem přijížděl tak jako, jsem to měl naplánované, že přijedu na čas, a bylo zpoždění a dokonce mi volali a čekali i 10 minut na to, až přijedu, jo? Což bylo naprosto skvělý, jako jo.
1: Vždycky je to o lidech. Tak prosím vás, kdybyste se chtěli podělit teď opravdu o tom zpoždění vlakovém, jestli bylo, nebylo, jestli budete spíš chválit, nebo povíte humornou historku, WhatsApp číslo, které zní?
0: 7766 12800.
1: Nám všem vždycky a čímkoliv šťastné návraty domů, to především. Marťo, díky moc a užívej víkend, který teprve začal.
0: Děkuju.
1: Ahoj.
0: To by taky ahoj.

0: Je spousta lidských smyslů a doufám, že ještě spousta neobjevených, protože by to byla nuda, kdybychom o sobě už všechno věděli. Tak pro vaše uši posílám další hity, které milujete prostřednictvím Rádia Čas s Radimem. Nezapomeňte taky na Ctibory k dnešnímu svátku popřát, dát polibek, pokud je teď po vašem boku. No a já přidávám takovou tu třešničku na dortu, takový dopolední dezertíček. Další díl jste s Rozumem, Sevou Riegler. Tentokrát budeme jíst nejenom očima, ale taky nosem, protože to je taky další z důležitých smyslů. Tak jak to jde všechno dohromady? O tom už právě Eva. Spoustu inspirace nám všem a příjemný poslech.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jste s Rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Čich. Jeden z našich smyslů, kterému možná nepřikládáme takovou důležitost, jakou bychom měli. A přitom ovlivňuje naše emoce, prožitky i chuť. Bez čichu nám totiž jídlo nechutná. A úplně stejně je to i s životními prožitky. Bez čichu by nám život tolik nechutnal, nevoněl a dokonce bychom si ani neuměli najít toho ideálního partnera. Prostě bychom si ho neuměli vyčichat. A co se týče našeho stravování, tak k pořádné chuti k jídlu nás nemotivuje jenom hlad a kručení v břiše, ale taky vůně. Vůně dobrého jídla, vůně čerstvě upečeného chleba, koláče anebo něčeho smaženého. A to, co považujeme za chuť jídla, je z velké části jeho aroma. Vůně, kterou prostě detekujeme nosem. V dnešní době ale už máme vnímání vůní mnohdy tak trošku zkreslené. V jídle se používají umělá aromata, umělé barvivo, zvýrazňovače chutí a vůní. Takže je teda nějaká cesta, jak vrátit svému nosu schopnost rozeznat ty správné vůně a tóny? Tak na to jsme se ptali pana primáře Jakuba Syrovátky.
3: Čichový trénink, který si můžeme dělat doma, jedná se o čichání čtyřech intenzivních vůní, které si můžeme vybrat. Doporučuje se růže, citron, hřebíček, eukalypt a těm bychom se měli věnovat 5 minut každý den, 2x denně 5 minut. A přitom, jak čicháme, tak si zároveň uvědomovat to, jak ta vůně voní, nebo jak ten citron, jak ten eukalyptus voní. Protože my máme nějakou tu stopu v mozku, tu paměťovou stopu a postupně si to spojíme. Takže to je ten mechanismus.
2: Takže vůně je opravdu velmi zásadní a ovlivňuje i naše emoce, náladu, vzpomínky a stimuluje paměť. S příjemnou vůní se nám pak aktivují mozková centra, která můžou za to, že nás zaplaví pocity radosti a blaženosti. A třeba vůně citrusu, tak ta údajně dokáže dokonce i zrychlit metabolismus, podpořit spalování tuků a taky má pozitivní vliv na naši psychiku.
1: Tak teď už to víte.
2: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Tak nech ten život trvá. A moja dlaň mě dá zbohu tvoje dlaní. Ty jsi moja prvá.
0: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Nezapomněl jsem na vás, posluchači Rádia Čas, a Radim, pěkně vás zdravím, hezkou sobotu přeju. Dneska sonduju, kdy naposledy jste jeli vlakem a třeba odkud kam a hlavně jaké bylo nebo nebylo zpoždění. Já měl dneska tu čest dojet do práce na čas, třeba že jsem měl dlouhou trasu, ale někdy to jsou historky a někdy jsem strašně otrlý a někdy to opravdu nezvládám psychicky. Tak uvidíme, co třeba posluchač Marek, mám tady audio pozdrav, jak jsem pochopil, tak Marek jel naposledy vlakem zhruba 3 roky zpátky.
1: Išiel som žltým z Českého Tešína do Popradu, meškanie 120 minút. Išiel som nazad, meškanie 180 minút. Takže keby som mal kvalitnejší bicykel, tak som doma rýchlejšie jak tými dráhami. Prajem každému šťastný návrat, šťastné cesty a čo najmenej meškania. Marek.
0: Hlavně pevné nervy, ale jak říkám, jako když máte štěstí a dorazíte na čas, já se vždycky divím a jsem potom takový, jakoby, já nevím, jak to mám říct, jsou tak jako mikrocestovatelské zázraky, které jsou třeba někde v japonských zemích naprosto běžné, že jo. Takže kdyby něco, WhatsApp, každý pozdrav se bere, 776612800, jinak samozřejmě chápu, že máte spíš pohodový sobotní a velikonoční, ale víkendový mod, takže nenechte se rušit, hity, které milujete, a pohodu nám všem.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Partnery akce jsou
5: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

Dne na takovém tom slavném výrazu, konec konců i stojnou jménem pořadu svého času, poklad z půdy, něco je. A někdy jsou to opravdu roztomilé věci, tak se podělím prostřednictvím Rádia Čas o jeden. Připomnělo mi to jednu velikonoční sešlost u nás doma, kdy jsme opravdu, mám pocit, že to byly Velikonoce nebo prostě něco jaro, máma má většinou v dubnu narozeniny, tak jestli jsme neslavili tohle a ona najednou jako zaječela z ložnice a přinesla nějaké balíčky, protože je objevila ve skříni někde hluboko ve skříni. A byly právě jako od Ježíška z Vánoc, je tam pozapomněla, jo. Tak to je takové jenom antre toho, co se stalo 25-leté ženě z amerického státu Indiana, která na půdě jejich rodinného domu našla právě dárky pro ní. Protože její maminka měla nejdřív 3 syny a už si jako nemyslela, i když si to pořád sněla, že by ještě jednou měla holčičku, a tak už jí dopředu prostě tak nějak posílala vesmírnou objednávku, že nakupovala ty dárečky, že když se zadaří, tak holčička bude mít nějaké ty panenky a tak dál. Dokonce už když se narodila, tak ji ještě nějaké sbírala, a jenomže panenky jako nějaké malé miminko nezajímají, tak to všechno skládala na půdu. A potom, když holčička vyrůstala, tak najednou maminka zapomněla, že na té půdě tyhle ty poklady má. Takže dcerka už čtvrt století stará, nebo spíš mladá, protože to je krásný věk, objevila tenhle ten poklad na půdě. Pravda, tak nehrála si s tím v dětství, ale teď některé z nich, protože pár kousků tam je takových, může prodat za velmi, ale velmi slušný peníz. Jo? Takže nikdy nevíte, co tam nahoře najdete, nebo někde dole ve sklepě. Tam pokud půjdete, tak se hlavně rozsvíte, ať se nikde nepřerazíte na schodech a dávejte na sebe pozor. Rádio Čas, ty, které milujete, a doufám, že i sobotní pohoda s Radimem má vám na dálku. Pokud jste za rohem, tak mávám z okna. Rádio Čas. Hit.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Dneska na Rádiu Čas, pokud budete chtít přispět, tak budu velmi rád. Sonduju, kdy naposledy jste jeli vlakem, třeba odkud kam, a jaké bylo nebo nebylo zpoždění, protože já do práce dneska dojel na čas. Někdy jsou to vlastně v příběhy spíš na hodiny, pro někoho skoro až na den, takže nějakou tu vaši historku, když tak WhatsApp 77 66 12 800, můžete napsat, můžete namluvit. Jinak dlouhodobě opravdu Japonsko vítězí, co se týče nejmenšího zpožďování vlaků. Jejich rychlovlaky Shinkansen nabírají maximálně řády sekund až minut, ale pozor, objevil se mi článek, je to tak zhruba 2 roky zpátky, kdy měli teda velkou, ono to vypadalo na ostudu, ale potom to každý pochopil, 17 minut. 17 minut zpoždění, jak se to mohlo stát? No, mohlo se to stát tak, že se na palubě neplánovaně objevil menší hádek, had necelého půl metru měl, kterého museli tedy vypátrat, takže si udělali mezizastávku v jiné stanici, cestující vystoupili, hada se v uvozovkách zbavili, našli ho a předali samozřejmě odborníkům a pak se jelo dál, jo, ale jinak po 5 minutách, pokud se nepletu, velké hlášení a omluvy. Pozor, takhle, hlášení jsou u nás, ale jako automaticky nahraná a nikdy se nedozvíte jako ten důvod, jo, nevím, že z provozních důvodů dopravce mě někdy může opravdu vytočit. Ale teď jsem si všiml, že žbrblám jako starší pán, což bych nerad, takže kdyby byla nějaká ta veselá historka, ale pozor, můžete i chválit, já za to budu jenom rád, tak 77 66 12 800. A hlavně, ať už pojedete čímkoliv, šťastné návraty domů a ke svým blízkým, o tom to je. Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Krásný den, z každého něco a přitom pro všechny opravdu hodně, pokud tyto tipy přijmete jako inspiraci. Já začnu tím, že si trošku nebo za celý náš tým vytáhnu tričko. Máme tam sobotní pozdrav pro vás tedy na Facebooku a Instagramu Rádia Čas. Nové víkendové videjko nazvané Kuchařinka a každý, kdo měl někdy partnera nebo partnerku, kteří se v uvozovkách pokoušeli vařit, tak se v tom asi pozná. Dobře se bavte, když tak to pošlete dál. Já posílám dál i pozvánku na 14. května do Havířova, do kulturáku Petra Bezruče, kde od 19 hodin proběhne velké vzpomínkové povídání o Karlu Gottovi, mimochodem i s živou muzikou Felixe Slováčka. Hudební výlety, to už je taky naprostá klasika z těch nejbližších akcí. Už tato neděle od 17 hodin Ostrava Michálkovice, Muzeum Dolu Michal a folklorní stopy v klasice, kdybyste si chtěli vyrazit. Já vím, že to je na střídačku, ale prostě pro každého něco. Bum Bum Comedy Club 15. května v Ostravě bude hostit od 7:30 dvojkoncert Mucha a Vasilův Rubáš. Takže trochu punk, trošku folk a hlavně provokativní texty. Něco pro ty, kteří rádi trošku vzrušení. A dneska už jsme zmiňovali a já připomínám ještě jednou i za tým Rádia Čas 7. narozeniny motoparku v Ostravě Třebovicích. Adrenalin, zábava pro celou rodinu, testování motorek a na místě i tým Rádia Čas, i oblíbené malování na obličeji a spousta dalších atrakcí. Tak já se s dovolením vydýchám a vám dobrou zábavu a nechte se inspirovat.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž? EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas.

Hity, které milujete a taky vzpomínky, někdy je to vzpomínka den stará, někdy 100 let zpátky, to nevím, prostě trošku sonduju, kdy naposledy jste jeli vlakem a hlavně jako jestli jste dojeli se zpožděním nebo ne. Mám tady i pozdrav ze světa, ahoj tady Majka, Itálie. Takže počkej, kdy jsi jel naposledy vlakem, tak u mě to byly zhruba 3 roky nazpátek, protože tam, kde bydlím, tak vlaky nejezdí a ani autobusy taky ne, ale asi tak. No a zpoždění neměl, z Prahy do Svinova, jo, tak to je něco podobného jako já dneska ráno, tak zatím jsou to jako víceméně velmi příjemné bilance pro železnice, anebo se vám nechce psát nebo namlouvat zprávy, tak kdyby něco WhatsApp 7766 12 800. Další muzika je připravená, já doufám, že se máte fajn, že vás nic nebolí, všem marodům brzké uzdravení, což mi připomíná i tuto dámu a jak se člověk vlastně uvědomí a podívá se na tu sestavu jejich písniček, to je jeden hit za druhým, asi netřeba představovat. Jasně, Bonnie Tyler nebo tahle klasika. Narodila se jako Gaynor Hopkins, mi se to jméno strašně líbí, ale prostě používá pseudonym Bonnie Tyler. V Portugalsku, kde žije nějaký čas, měla zdravotní problémy, proběhla úspěšná operace střev, nicméně o pár dnů zpátky, nebo prostě zhoršila se, takže lékaři ji teď dali do umělého spánku, aby prostě to tělo stihlo bojovat a nedělalo nic jiného, než se soustředilo na tu cestu k cíli jménem uzdravení a zase být se svými fanoušky, takže na dálku. Tam někam do světa, konec konců i nás si dáte na cazradio.cz napříč celým světem, brzké uzdravení a zdravím, jak říkám, všechny marody, nevím, jestli popijete čajíček nebo vás bolí, no třeba trošku kosti a klouby jako mě, v každém případě foukám a snad to pohoda s rádiem čas nějak spraví, ne snad nějak, prostě tak se stane. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Skoro pravé poledne k obědu, sobotnímu dobrou chuť, jinak 9. májové, málem jsem řekl ráno, spíš ještě skoro dopoledne, ale teď už poledne a za chvilku odpoledne, no prostě krásný čas s rádiem Čas. Vinčuje Radim Sobislav Bednář a díky moc tam na druhou stranu, že posíláte postřehy. Dneska jsem se ptal, kdy naposledy jste jeli vlakem a hlavně jako jestli jste dojeli na čas nebo byl nějaké zpožděníčko. Mám tady řecký pozdrav od Ivety. Moc krásnou sobotu a neděli, tak už je to hodně let, co jsem jela vlakem rok 2008. Byli jsme s maminkou v Česku za bráchou, jeli jsme z Ostravy do Těšína, ale jestli mělo zpoždění, to už si nepamatuju, ale chci říct, že strašně ráda jezdím vlakem. Moc pěkné vzpomínky. Já to řeknu takhle, Ivetko. Kdyby mělo zpoždění nějaké výrazné, tak si to zapamatujete a říkáte takové příběhy ještě hodně dlouho. No a takovou malou audioknihu, ale je to moc roztomilé a moc ze života, poslala Marcela. V podstatě taková esence, dá se říct, československého cestování, takže příjemný poslech.
1: A jela jsem vlastně do Těšína vláčkem, to bylo jakože už tady jsme měli zpoždění asi tak 15 minut. Dojela jsem do Těšína, tam mi měl jet vlak na Šilinu a ten měl zpoždění už docela jakože asi tak taky 15 až 20 minut, tak samozřejmě jsem jela, kde jsem měla v Šilině mít přestup, tak asi 5 minut. Na přestup, tak mi bylo jasné, že to asi nestihnu, ještě jsem se ptala průvodčí, tak ta se chudák letěla zeptat někde telefonem, jestli nás počkají, samozřejmě, že nás nepočkají. Tak jsem tam dojela s těžkým kufrem, utíkala jsem a tam bylo průvodčí, viděla jsem nějaký vlak, že odjíždí, tak jsem se ho zeptala, jestli to je vlak směr, teď nevím, jestli Čadca, a on mi říkal, no teraz už jel, no, tak jsem mu poděkovala po slovensky a čekala jsem tam asi hodinu na vlak. Pak jsem jela, pak mi konečně přijel ten vlak na Čadcu, tak jsem přijela na Čadcu, tam jsem měla celkem docela čas na přestup, tak jsem to stihla. No a jela jsem dál na Zvolen, tam jsem taky musela čekat hodinu, protože mi taky ujel vlak. No nakonec z cesty, která měla trvat asi tak autem 3 hodiny vlakem, ty 4 cesta mi trvala, jela jsem ráno v 7, byla jsem tam odpoledne po 4 hodině. Takže super, miluji vlaky, ale toto to bylo šílené. Utíkání, přebíhání, čekání, nekonečný příběh. Díky, Marcelko, hezký víkend.
0: Marcelko, vy jste mě vyčerpala, ale ne tím, protože to byl krásný příběh, ale to je taková esence toho, co my cestující zažíváme. Já jsem se úplně do vás vžil. A nejšilnější je takový ten moment bezmoci, když se tam zase objeví na tabuli něco a vy víte, že s tím nic neuděláte, jo? Protože ten lístek máte a občas to je jako někde v kleštích. Já vím, že občas jako to zapříčiní úplně jiné věci a i kdybychom se na hlavu stavěli, ale jo, přesně, rozumíme si. Je zvláštní, že máte pocit, že to je ten nejhorší moment vašeho života a potom, když potom dorazíte do toho cíle, tak už zase říkáte, jo, tak už je všechno zase fajn, všechno odpuštěno a jdeme dál. Tak jo, tak kdo by se chtěl ještě podělit, nějaké historky jsou vítány, v každém případě dobrou chuť a příjemný poslech a užívejte odpoledne. Yeah.

0: Na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak se tady koukám na slavné lidi v kalendáři, tedy dnes 9., ale možná bych to vyřešil úplně jinak. Než dávat kalendárium, mě zajímá, jak ten 9. májový den trávíte, přičem všem posloucháte Radio Čas, tedy nevím, jestli můžete odskočit od práce, od grilovačky nebo od sobotního oběda, ale zkrátka, kdyby něco, telefonní číslo 776612800, pojďte popovídat živě v přímém přenosu, vybereme i nějakou písničku, tedy z playlistu Radio Čas, nějaký ten hit, který milujete, a uděláme si takové hezké odpoledne. Tak linka je volná pro tuto chvíli, jinak radím sobě Slav Bednář, zdravím a přeju vám krásný víkend. Volejte.

Tak je to silné datum, to se musí nechat, ten 9. májový den. Mimochodem, trošku jsme měli problém se spojením, ale zdravím na dálku posluchače Martina. Nevím, jestli poslouchá, ale jako tak napůl ucha, napůl huby jsem slyšel. Takže pozdravy, v každém případě, když už jsem tady mrkl na ten dnešní den, jo. Muž za klavírem, muž mnoha hitů, Billy Joel má dneska narozeniny. Tento den, rok 1894, škoda, že není víš, nevíš, hned bych se ptal holek, proběhla premiéra hry Bratří mrštíků Mariša, dneska už naprostá klasika, bylo to v Národním divadle v Praze. Pražské metro, dívejte se, jsem o víkendu slavil, aniž bych to věděl, nebo tady o svátečním dnu, protože v roce 74 právě Pražské metro zahájilo provoz, bylo to na C-čku. No takhle bychom mohli pokračovat, v každém případě na Rádio Čas dneska, ať už je ten balíček kompletní, sonduju, kdy naposledy jste jeli vlakem a jestli jste dojeli v pořádku, teď přesně řečeno jako na čas, nebo bylo zpoždění. Pokud bylo nějaké úsměvné nebo nervy drásající, podělte se. WhatsApp číslo 77 66 12 800, ať už SMS-kou, ať už foto jako důkaz, nebo nějaká audiospráva, protože my vás vždycky rádi slyšíme. Tak polovina soboty se přehoupla, doufám, že se máte fajn, zpracováváte sobotní oběd a já už začnu přemýšlet, co si udělám potom po

Hity, které milujete, současné a doufejme, že i budoucí na Rádio Čas. Horká novinka, která tedy oficiální premiéru ještě bude mít, konkrétně za 5 dní, ale jako něco už bylo poštěno ven. Zpěvačka Shakira, netřeba představovat, vydala po mnoha a mnoha letech novou písničku pro fotbalové mistrovství světa. V létě se uskuteční ve Spojených státech, v Kanadě a v Mexiku, mimochodem i za účasti naší reprezentace. No a krátké takové promo video písničky Die už zveřejnila. Oficiální premiéra bude příští týden, což bude 14. května, ale tak jako jsou to ty tóny a ty pohyby, mimochodem ona vypadá pořád stejně. Pokud se nepletu, jestli dobře počítám, ona má příští rok 50 a posledních 25 a 20 let znám Shakiru jenom tak, jako v doprovodném videu Die. Tak jako tiše závidím, tiše a nahlas závidím.

0: Jo, jo, mimochodem vypadá to, že k tomu bude i speciální taneček, stejně jako byl k Makaréně nebo Hříšnému tanci, takže za 5 dní velká premiéra. Já si předpokládám, že se dáme i v Dobré ráno Moravo na Rádio Čas a okomentujeme s Lenčou. Já nevím, jestli se teď věnujete fotbalu, ještě pořád sobotnímu obědu, pracovním povinnostem nebo třeba nižnému milování. V každém případě my vám k tomu hrajeme hity, které milujete. Stále s Radimem, krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Krásný den, z každého něco a přitom pro všechny opravdu hodně, pokud tyto typy přijmete jako inspiraci. Já začnu tím, že si trošku, nebo za celý náš tým vytáhnu tričko. Máme tam sobotní pozdrav pro vás, tedy na Facebooku a Instagramu Rádia Čas. Nové víkendové videjko nazvané Kuchařinka a každý, kdo měl někdy partnera nebo partnerku, kteří se v uvozovkách pokoušeli vařit, tak se v tom asi pozná. Dobře se bavte, když tak to pošlete dál. Já posílám dál i pozvánku na 14. května do Havířova, do kulturáku Petra Bezruče, kde od 19 hodin proběhne velké vzpomínkové povídání o Karlu Gottovi, mimochodem i s živou muzikou Felixe Slováčka. Hudební výlety, to už je taky naprostá klasika z těch nejbližších akcí, už tato neděle od 17 hodin Ostrava Michálkovice, Muzeum Dolu Michal a folklorní stop v klasice, kdybyste si chtěli vyrazit. Já vím, že to je na střídačku, ale prostě pro každého něco. Bum Bum Comedy Club 15. května v Ostravě bude hostit od 7:30 dvojkoncert Mucha a Vasilův Rubáš. Takže trochu punk, trošku folk a hlavně provokativní texty. Něco pro ty, kteří rádi trošku vzrušení. A dneska už jsme zmiňovali a já připomínám ještě jednou i za tým Rádia Čas 7. narozeniny motoparku v Ostravě Třebovicích. Adrenalin, zábava pro celou rodinu, testování motorek a na místě i tým Rádia Čas, i oblíbené malování na obličeji a spousta dalších atrakcí. Tak já se s dovolením vydýchám a vám dobrou zábavu a nechte se inspirovat.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne, doufám, že stejně pohodové jako tady ve studiu Rádia Čas nebo v celém našem mediálním domě. Jsem tam nějaký kolega, všichni poctivě pracující, vždycky se na sebe usmějem přes sklo a pak si jdeme dělat to svoje. No a to moje je v tuto chvíli poděkovat se vám hlavně za dnešní téma, protože já vím, že máte o víkendu jiné starosti, ale prostě trošku jsme sondovali, kdy naposledy jste jeli vlakem a hlavně, jestli jste dojeli se zpožděním nebo úplně přesně. Jitka poslala krásnou zprávu, jak vás tak při vaření poslouchám, nemůžu vzpomenout. Na náš návrat letos v únoru z Mexika. Let byl dlouhý, čekal nás ještě vlak z Prahy do Frýdku Místku, myslím, že už od Prahy přijel vlak se zpožděním, ale doufali jsme, že to možná doženem. Bohužel jsme se blížili na hlavák v Ostravě, bylo jasné, že přestup na vlak do Frýdku bude otázka minuty, možná dvou. Všichni z vlaku utíkali jako o život, jo, to známe, z jednoho nástupiště k druhému. No a jak jsem utíkala ze schodů, což podotýkám, kdo zná, jsou docela nebezpečné. Ano, něco o tom vím, tak s kufrem, taškou v ruce a kabelkou přes schody, počkejte, s kabelkou, aha, já jsem vydechal řádek, přes rameno, tak nějak se stalo, že jsem zakopla nebo co, letěla vzduchem a rozplácla se na tom ostrůvku mezi schody. Hruza, ruka dodřená, kolena, brada, boule od nárazu, pode mnou kufr odřený a tak dál, krev tekla, bylo to super. Počkejte, bylo to super, teď už jsem to přečetl správně. A já se ještě nějak zvedla, dobelhala k vlaku, ale bohužel, jakmile se u těchto vlaků dveře zavřou, už nejdou otevřít, takže jsem sledovala, jak odjíždí. Ježíši Kriste, taky bych moc ráda poděkovala slečně, která běžela přede mnou a jak to viděla, tak zastavila a ptala se, jestli žiju a nepotřebuju pomoc. A díky tomu i vlak taky ujel. Naštěstí jsem tam nebyla sama, tak jsme v čekárně, kde jsem se nějak dobelhala přes ty schody, moc ty nohy ohýbat nešly, počkali jsme prostě na další vlak. Následky jsou ještě dneska, ale už je to lepší, takže tak, ale vlaky mám ráda. Na delší vzdálenosti určitě. Ježíši, kdybych to říkal trošku, kdybych to měl načtené, jo, a trošku víc dramaticky, tak by se to možná mohlo dětem předčítat před spaním, ale nevím, jestli by potom usli. Zlatá stejtko, foukám na tu dálku, díky za otevřenost, ale jak říkám, můžete i chválit, kdybyste ještě chtěli přispět svou trošku do mlýna, protože on je to vždycky taky o lidech a i když se stane třeba i díky matce přírody nějaký ten průšvih, stačí jako usměvavá průvočí, která vám to vysvětlí a svět je tak nějak růžovější, tak pojďme si ho udělat růžovější ještě. Shakiru už jsme dneska zmiňovali a já nemůžu nepřipomenout hitovku Zoo z pokračování Zootropolisu 2. Viděli jste? Hele, klidně pro celou rodinu na večer, zábava značka Z. Spíš s velkým Z se říká, že jo? Popoj.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čisté pole?
3: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí. Dobře, tak...
2: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím?
3: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
2: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: Hity, které milujete, ale jsem tam, jako ať nejsem ignorant, i počasí, protože příští týden mají opět nastoupit vládu. Takhle, podle kalendáře, tři ledoví muži a Šofie jejich kuchařka. Nicméně, i když statistika říká, že takové to opravdu chladné, podle našich pradědů a prabáb, přichází jednou za dva, za tři roky, kdy měli opravdu naši předkové pravdu, tak letos to asi vyjde, protože po víkendu hned v pondělí má být teda hodně deštivo. A hlavně úterý třeba přinese ráno mrazíky a ve vyšších polohách dokonce sem tam i sněhové vločky, jo. Takže počítejte spíš chladnější odchov, ať vás to nepřekvapí, jo. Tak tolik krátce meteorologická situace, další muzika připravena. No a za chvíli už předám slovo kolegyni Marcelce Fabiánové. S tou se podíváme do Moravskoslezského kraje, ne tak na počasí, ale spíš na to, co se kde šustne, co se kde chystá, protože tam srdcařů žije a pracuje opravdu spousta. Takže dobré odpoledne, radím sobě Slav Bednář jmenuje a doufám, že se máte fajn i v naší společnosti.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Tak jste si kdysi mysleli, že to je originál? Ne, ne, ne, Natalie Imbruglia, řeknu to po česky, je předělávka písničky od velmi, velmi ale rockové bandy, která si říkala Edna Swap, snad to říkám správně. Byli z Los Angeles a fungovali pár let, tuším 5 let v průběhu devadesátek, těch slavných devadesátek. No, původní tón zněl trošku divočej, no.

0: každého něco na všechny možné způsoby, hity, které milujete. No a krátce před půl druhou řekl bych ideální čas pro Marcelku. Aktuální okénko Moravskoslezského kraje a za mě jenom otázka, co je nového?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Budova teď poskytuje bezpečné a důstojné zázemí pro sociální poradenství, psychologickou pomoc a podporu pěstounských rodin. Nové prostory tak nabízí klientům větší soukromí. U slavnostního otevření byl i hejtman kraje Josef Bělica.
3: Myslím si, že se opět investice povedla. Stalo to přes 17 milionů korun a klienti Centra rodinné péče tady najdou opravdu krásné a kvalitní zázemí. Ono obecně je důležité investovat do infrastruktury a sociální péče a sociální oblast je velmi významnou oblastí, které se věnuje Moravskoslezský kraj a pro vedení Moravskoslezské kraje je nesmírně důležité, tak proto do toho investujeme.
2: Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj výrazně podporuje i řemeslné obory. Díky tomu vzniknou v Opavě v areálu středního odborného učiliště stavebního za desítky milionů korun učebny pro praktické vyučování. Zhruba pětina nákladů půjde na pořízení strojového vybavení a více podrobností uvedl náměstek hejtmana Michal Kokošek.
4: Budeme zde budovat nové zázemí, nové dílny pro celkem zhruba asi 90 žáků, a což je navýšení kapacity. Budou tady umístěny nové moderní technologie, strojní zařízení zhruba v hodnotě 20 milionů korun. Celková investice i s tou stavbou vyjde zhruba na 108 milionů korun a budujeme, tak jak říkáme, modernější, kvalitnější a vzdělanější kraj.
2: Nové dílny budou sloužit pro vzdělávání středoškoláků hlavně v oborech truhlář, tesař, klempíř a v maturitním oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Součástí projektu je i vybudování moderní počítačové učebny. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Tak předpokládám, že už máte po jídle, spíš přemýšlíte, co si dáte ke kávě a k svačince, co si sladkého ke kávě. Možná už trošku řešíte taky zítřek, protože jednak bude neděle a jednak připomínám všem druhá májová neděle a to znamená den maminek. Den všech maminek, oficiálně den matek, ale prostě naše mámy nejdražší si zaslouží pozornost, možná i nějaký ten dáreček a možná právě i to sváteční jídlo. My jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezské, jak si vlastně takové poctivé sváteční jídlo představujete. Můj tip, můj osobní tip, já jsem tu anketu ještě neslyšel, že by to čistě teoreticky mohlo být knedlo, vepřo, zelo, ale necháme se překvapit.
1: Systém rautu, ale určitě tam nebude chybět prostě klasika, bramborový salát, ryby filé.
2: Svíčková od maminky, ta byla vždycky nejlepší. A dělám prý stejnou.
3: Svíčková se 4 knedlíkama, s brusinkama se šlehačkou, nebo nějaké knedlo, vepřo, zelo. A ještě nesmím zapomenout teda vlastně na nudlovou polévku. Takže ta.
4: Kapra, bramborovou kaši a olevku hrachovou.
5: Asi svíčková.
6: Poctivé sváteční jídlo. Miluju králíka, takže bramborový salát, králík a to je asi za mě...
0: Jak říkám, možná inspirace na zítřek, v každém případě zaznělo tam i ta polévka, drůbeží polívka. Já teda nejsem moc na vývary, nicméně díky kamarádce Gabce mám jakoby tu možnost je zbožňovat, protože Gabka vaří báječné, hutné vývary, a to hutné doslova do písmene. Ony totiž, já vždycky říkám, a dala jsi tam vodu? Nebo jakoby prostě nějakou takutinu a jo, ale to všechno pohrtí ty moje domácí nudle. Je to trošku jako Adéla ještě nevečeřila, že prostě ty nudle sní celou tu polívku. Takže máte potom vlastně něco mezi jakoby, já nevím, asijským jídlem nudlovým, jakoby českým kuřetem a spoustou zeleniny, ale je to božské. Chutná to božsky, dá se to krájet a podobně. Ona vždycky říká, já ti dám domů 2 skleničky a když si přidáš vodu, tak z toho máš jako 4 prostě sklínky dobrého jídla. Říkám, ne, já to takhle krájím rád, jo, takže... Ať se vrátíme zpátky, ať už zítra budete dělat cokoliv, hlavně ať to těm maminkám udělá radost a hlavně, ať to ty mámy zítra nemusí chystat sami. To je ta pointa.
7: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EUdomy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Za naše parťáky, nejenom ty sportovní, ale velké srdcaře z menších i velčích sportovišť. No, to je nejvyšší čas na to už se rozloučit. V každém případě chci jenom přidat pár tipů. Jeden doslova žhavý, protože už za necelé 2 hodiny, kolem 15:30, začíná čtvrtfinále playoff v Opavě, tedy basket. Opava versus Sluneta Ústí, takže to bývá vždycky velké, takže opavská víceúčelová hala. Kdybyste jeli kolem, neměli co dělat dopoledne, nebo vlastně v rámci odpoledne, můžete přijít zafandit. No a zítra výhledově pro změnu Havířov, jenom si otevřu poznámky, 4. Moravskoslezská fotbalová liga, 10:15, Havířov vyzývá fotbalisty pusté polomy, začíná se v 10:15, pokud jsem ještě neříkal. No, těch výzev, kam se těšit s rádiem Čas, je strašně moc. Jednak připomínám, že si kdykoliv můžete pořídit volňásky na letošní mega koncert přes náš web se z radio.cz. Hlavní hvězdou Europe široko daleko nebudou v té době slaví 40 let od jednak stejnojmenné písničky, ale taky desky Final Countdown. No a spolu s nimi velké koncerty chystají i David Koller, Lenny plus speciální host Marpo, samozřejmě taky... Vždycky jednoho vynechám Olympic, a to je velká ostuda, že vynechávám, protože s těma budete zpívat prakticky celá hala. Takže ještě jednou cazradio.cz, kdybyste chtěli jít na megáč. A víc si řekneme zase zítra, protože toho mám opravdu hodně na srdci, plus den maminek, tak se na to musíme trošku připravit. Ale nekončíme. Další muzika, další hity, které milujete, a po 14. hodině úplná siesta, jestli můžete, neplatí to za volantem, dejte si leháro, do uší Rádio Čas a další díl pořadu Energie mi. A to je celá mesky. Ještě jsem se kousl do jazyka. Bože, co je to za den? Ať si vám hezky poslouchá. Foukám, foukám.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
2: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. A dneska taky o tom, jak moc je důležité, co si o nás myslí ostatní. Jak moc je, anebo není, názor druhých relevantní pro naše fungování? Co o nás vypovídá naše aktivita na sociálních sítích? A kdy jsme opravdu autentičtí? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. Evou Rigler.
2: Psychoterapeutka ve výcviku, která provází klienty na jejich cestě k hlubšímu sebepoznání a větší vnitřní spokojenosti. Ve své praxi se zaměřuje na klíčová témata, jako je sebepřijetí, budování vztahu k sobě a svému tělu a rozvíjení sebelásky. Významnou část její terapeutické práce tvoří taky oblast poruch příjmu potravy. Pomáhá klientům porozumět hlubším příčinám jejich potíží, pracovat na vztahu k vlastnímu tělu a postupně obnovovat zdravý postoj k jídlu i k sobě samým. Její přístup je postavený na laskavosti, empatii a hlubokém porozumění pro jedinečnost každého člověka. Vladimíra Pekárková, můj dnešní velmi milý host podcastu Energiemi. Vladi, ahoj, já tě tady moc vítám.
3: Ahoj Evi, moc děkuju opětovně za tu důvěru, že tady dnes můžu být.
2: Tak to téma, které my dneska budeme probírat, je zejména to, jak se vymezit vůči svému okolí a zároveň i taky to, jak moc je důležitý názor našeho okolí. Takže jak moc na tom ve skutečnosti záleží, co si o nás myslí ostatní?
3: Ta odpověď může být velmi jednoduchá a zároveň složitá. A to je a není to důležité. Ono to je důležité v průběhu vůbec budování nějakého našeho jáství, což je většinou z dětství do nějaké dospělosti přes dospívání. Mm-hmm. Tam je to důležité, protože nám to okolí dává nějaké, dejme tomu, normy a standardy a můžeme se teďka dlouze tady bavit o tom, co to norma je, mm-hmm. ale já to zkrátím. Myslím tím třeba norma nějakého chování, že není asi OK někoho, nevím, třeba bít nebo po někom křičet. Není třeba asi v pořádku obnažovat se na veřejnosti. Takže tady v tomto směru je to důležité, co to okolí nám dává za zpětnou vazbu. Ale, a to je mnohem podstatnější, rozhodně není důležité to, co si o nás okolí myslí ve smyslu toho, jak vypadáme, jestli splňujeme nějaké normy a kritéria, jestli jsme dost chytří nebo ne. V tomto směru to vlastně důležité vůbec není. A mám pocit, že se na to vlastně zapomíná. Že my stále jedeme z toho pohledu, co nám říkali rodiče. Měla by si být přece ta správná, hodná holčička. Zdravit všechny, klidně 5x, 6x, hlavně ať tě slyší. Vypadat vždycky přece upraveně, mít nějakou formu postavy, protože ta taky do toho patří, nikdy nezlobit, protože holčičky přece nezlobí a kluci přece nepláčou. A tady v těchto stereotypech zažitých my potom fungujeme, to si přinášíme do dospělosti a to je potom ten velký problém. Takže ono je velmi jako tenká hranice, kdy nám na tom ještě trošku může záležet a kdy už vlastně by vůbec nemělo. A ta hranice je pro mě možná, a říkám to i klientům, v té hranici únosnosti pak, že dělám něco, kdy záměrně někomu chci ublížit, mm-hmm. nebo kdy jednám nějak jako protizákonně, tak ano, tam potom ta zpětná vazba od toho okolí je důležitá, ale vlastně v jiném jako aspektu ten jako názor toho okolí pro mě nemusí být vůbec jako validní.
2: Vladí, kde to vůbec vzniklo? To, že si přidáváme tady tyhle kódy a tohle nastavení, že holčičky musí být poslušné, vždy upravené, hodné a milé, kluci nepláčou. Je rok 2025. Jak to, že si pořád předáváme tyhle kódy?
3: Je to pro nás s nás uchopitelné a myslím si, že to má zase mnohem jako širší kontext. My se tady můžeme bavit o nějaké historickém vývoji, jak byly vychovávány naše prababičky, babičky, jejich babičky a tak dál, kde to postavení ženy a muže bylo jasně dané. Žena byla ta, která byla doma, rodila, pečovala, vařila, neměla moc vlastně, teď byly doby, kdy žena neměla práva. Muži byli naopak ti, kteří chodili do té války, museli obstarat tu rodinu. Takže tohle jsou nějaké jako zažité věci, které fungovaly po generacích a samozřejmě velmi těžko se to nějakým způsobem nám nabourává. Říká, že rok 2025 je, ale mám pocit, že se v některých ohledech pořád vracíme zpátky, protože je to něco, co fungovalo. V podstatě to fungovalo našim jako babičkám, fungovalo to možná i našim jako rodičům, tak by to přece mělo fungovat taky nám. A to je další věc, téma jako emocí. Ty generace se dědily to, že není v pořádku třeba úplně projevovat ty emoce. Říkat mám tě rád, brečet, říct si potřebuji obejmout, říct, že něco nezvládnu, že s něčím potřebuji pomoc. To jsou často jako věci, které moc jako nebyly. A moc to ta starší generace nezažila. Generace našich rodičů je už někde jako na pomezi, kdy cítí, že možná by to potřebovali, ale zároveň vyrostli v tom prostředí, kdy to OK nebylo, kdy ta láska buď to vůbec jako nebyla, anebo byla velmi jako podmíněčná za něco. A tohle je potom něco, co dědí ta mladší generace, která se teďka musí vypořádávat s tím, že mají tu potřebu vyjadřovat to, co cítí, ale zároveň naráží na to, že okolí je právě hodnotí v tom, že jsme jako přecitlivělí, že už se nám přece nemůže ani nic říct, že ani nevíme, jako kdo jsme, co jsme a že nad vším jako polemizujeme. Namísto toho, abychom si uvědomovali, že jsme první generace, která se může rozhodnout, která si může dovolit zeptat se, co chci, co potřebuju, co cítím, protože i když ta doba jaká je, tak žijeme v naprosto jako nejvíc stabilní společnosti, která tady kdy byla. A my máme ten luxus, že se můžeme rozhodnout a přesto nám to ty jiné generace berou nebo se nám to snaží vymluvit, že je to to, čím bychom měli jít.
4: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Myslíš, že tady někdy do budoucna, to je taková filozofická, může dojít k nějaké symbioze, kdy třeba ta starší generace, která právě jela v tom režimu, hlavně nevybočovat, hlavně se neprojevovat, jít vlastně se stádem, protože je to ta nejbezpečnější cesta. A najednou jsme tady v době, kdy podporujeme tu individualitu, kdy dáváme prostor emocím, kdy si chceme užívat toho života, protože k tomu konečně máme bezpečné podmínky. Myslíš, že někdy může dojít k té symbioze a pochopení, nebo zkrátka je to generační střet, který bude panovat?
2: Já si myslím, že už se to do jisté míry děje. Že se to děje skrze média i sociální sítě, kdy se o tom mnohem víc mluví. Máme tady trendy, jako je respektující výchova k dětem, což jsou taky nové trendy ve výchově, které tady třeba jako nebyly. A myslím si, že už se snažíme k tomu jako víc směřovat a že i ta společnost je taková víc svobodnější i v těch jako rozhodováních. Mám pocit, že taková mantra je jako nehodnotit a nebýt hodnotící. Jasně, je asi pravda, že jako generaci, jako babiček, tomu úplně jako nepřesvědčíme, protože když žijete v něčem celý život, těžko jako dojdete k nějakému přesvědčení, že by to mohlo být jinak, ale mám tu naději, že i u těch rodičů se ty změny dají dělat. Možná budou menší a možná ta změna bude jenom v tom, že nás třeba nebudou hodnotit jako ty děti, ale bude se to dařit. A mně se vlastně jako líbí i takový ten příměr, když si říkala, že po nás jako chtěli ty rodiče hlavně jako nevybočovat, ale zároveň přece po nás chtěli, aby jsme v něčem byli jako jedineční.
1: Abychom v něčem vynikali a měli ty skvělé výsledky. Přesně. A vlastně reprezentovali tu rodinu.
2: Přesně, což je jako velký paradox, protože na jednu stranu nevybočovat, ale na druhou stranu po nás přece chtějí, abychom vybočili.
1: To znamená, že my můžeme vybočovat, nebo mohli jsme vybočovat, ale pouze v tom pozitivním kontextu. Mít skvělé známky, reprezentovat školu na olympiádách, chodit na recitační soutěže, to je všechno v pořádku, ale za předpokladu, že bychom chtěli vybočovat tím, že se chceme jinak oblékat, jinak projevovat, nosit jiné účesy, bavit se s jinými lidmi, tak to už OK nebylo.
2: Přesně tak. Vlastně tam ta hranice byla velmi jasná. To, co je správné, a to určovala ta generace těch rodičů a jejich další generace, tak to bylo v pořádku, tam jsme vynikat mohli, ale pak, když to dítě se chtělo projevit, tak to mnohdy, a bylo to projevení jako jiným směrem, tak to bylo velmi přísně jako trestáno. Takové ty věty typu, podívej se, jak mě trápíš, s tebou jsou jenom problémy, podívej se tady, nevím, na Aničku, jak ta je hodná a poslušná, proč ty taková nejseš. Slyšela jsem od klientek i věty typu, my tě dáme do dětského domova, když budeš jako zlobit, takovou dceru jsem si nepřála. Jo, že vlastně tady tímto a to dítě, a můžeme se bavit, že dítětem jsme prostě do 18 let, kde toužíme po tom bezpodmínečném přijetí ze strany těch rodičů, se potom utváří ten vzorec, že musím potlačit sama sebe a nějaké své potřeby a musím být jenom taková, jakou mě oni přijímají, protože jedině tehdy mě vlastně mají rádi.
1: Jak moc se třeba právě tady tyhle věci, události, slova vyřčená v tom dětství a dospívání těmi dospělými směrem k nám, jak moc se to může projevit potom na naší povaze a na našem chování třeba i v tom dospělém životě, anebo dokonce i na vztazích?
2: Bohužel velmi, protože spousta dětí, které tady v tomhle prostředí vyrůstá, tak si osvojí tady tuhle

0: nějaké jako nemoci, takže typicky poruchy příjmu potravy, to je jako velmi častá, a úzkosti, někdy i deprese. Takže ten vliv má na toto veliký. No a pak je to obrovské téma, a to je syndrom hodné holčičky, takže jsem bezhraniční, udělám pro kohokoliv cokoliv, když by padalo letadlo, tak raději zachráním prvně všechny ostatní a pak možná až někdy jako sebe. A takový ten jako people pleaser, potřebuju, aby mě všichni měli rádi za každou cenu, což je nesplnitelné, taky nemám ráda všechny lidi na světě, tak nepotřebuju, aby měli rádi všichni mě, ale my jsme v tom byli vychováni, že když budu oblíbená, když mě budou mít všichni rádi, tak jsem vlastně uspěla a jsem v pořádku.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Yes.

Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou. Vladi, ve chvíli, kdy chceme přestat být těma hodnými

0: holčičkama, tak to bude chtít změnu a pořádnou dávku odvahy. A já mám tady jednu citaci, kterou jsem si kdysi u tebe přečetla a která je pro mě vlastně takovou mantrou a nějakou metou, které bych já sama chtěla v budoucnu dosáhnout. Přečtu ti teda tvá vlastní slova. Ještě před lety bych na otázku, kdybys mohla změnit jen jednu věc na svém těle, co by to bylo, odpovídala jen jednu. Dneska bych na tu též otázku odpovídala, proč bych na sobě něco měnila. Vladi, dá se dosáhnout i v tom dospělém životě, když máme nějaké nefunkční programy, toho stavu, kdy budeme naprosto spokojené a budeme se absolutně přijímat se všemi svými schopnostmi, neschopnostmi, se svými chybami a budeme se prostě přijímat takové, jaké jsme?
1: Moje odpověď je určitě ano. Je to nejen možné, ale myslím si, že bychom to měli chtít jako všechny. Že by to mělo být takový náš možná jako životní cíl. Protože se neustále proměňujeme v čase a ty chyby neustále přichází. A když jsme se bavili o té jedinečnosti, tak já si říkám, že tohle je ta naše jedinečnost. A mě v tom hodně pomáhá si říkat, proč bych měla být jako celý život v boji sama se sebou. Mm-hmm. Přijde mi vlastně mnohem užitečnější být v nějaké jako laskavosti a v tom jako přijetí sebe sama, protože přece jenom já takhle přijímám, ale i ostatní lidi přijímám je jako se vším, tak jak jsou, ne se vším úplně souzním a to je úplně v pořádku a přijde mi důležité si i tady tohle dopřát sama sobě. Žít jako s nějakou větší laskavostí k sobě a možná i s tím jako uvědoměním si, že tohle je ta moje jedinečnost. Proč bych se měla snažit být jako někým jiným? Co to vlastně znamená být jako perfektní? Protože to je to, k čemu my často jako směřujeme. A být perfektní přece znamená, že už nemám co přidat, ani nic ubrat, což by ale znamenalo, že musím zůstat v tom životě zaseknutá, v tom bodě, kde jsem. Což je jako nereálné, to nejde. My se posouváme, každý den, když se probudím, tak prožívám nové emoce, nové prožitky, nové zkušenosti, které musím neustále vyhodnocovat a neustále na to reagovat. A pro mě být jako perfektní znamená být tak, jak jsem. Aniž bych cokoliv potřebovala jako přidávat nebo ubírat, prostě jenom být. A myslím si, že to je něco, s čím se dá pracovat. To, co si myslím, že asi to nejzásadnější, je uvědomění si toho, že tak, jak jsme, tak jsme dost. A nesnažit se věřit tomu, když nás někdo přesvědčuje o něčem jiném. To, že někdo po nás něco může chtít nebo má na nás nějaké své nároky nebo nějaké očekávání, to jsou jeho očekávání, jeho nároky. To vůbec nemusí souviset s tím, co potřebuji a co chci já. Tak možná bych byla ráda, kdyby, jak jsi zmiňovala, že to je pro tebe mantra, kdyby to vlastně možná bylo nějaká větička, heslo, připomínka pro každého z nás. A kdyby to tak bylo, tak si myslím, že by se nám všem vlastně žilo mnohem lépe a mnohem spokojeněji.
0: Já jsem strašně ráda, že zmiňuješ to, že když má někdo nějaká očekávání od nás, tak jsou to jejich očekávání, jejich, ne naše. A platí to stejné i v případě, že má někdo s námi nějaký problém? Tak jak ho řešit, jak se postavit té situaci, když někdo má s námi nějaký problém?
1: No, je to jeho problém. Takže moje rada by byla, ať se ten problém jako vyřeší. To, že má někdo se mnou nějaký problém, ještě neznamená, že já jsem ta, která by ho měla řešit. A už vůbec to neznamená, že mám za to nějakou zodpovědnost. To je problém, který má ten člověk se mnou a je to jeho problém, takže je na něm, aby si to nějakým způsobem vyřešil. Pak, když by mě k tomu potřeboval z nějakého důvodu, tak se můžeme společně dohodnout, jestli jsem vůbec ochotná a jestli to chci nebo nechci nějak jako měnit nebo se v tom angažovat, ale já nenosím vůbec zodpovědnost za to, co kdo jak prožívá. To jsou jejich emoce, jejich problémy a je to na tom člověku, co s tím udělá.
0: Ty jsi tady několikrát zmínila perfekcionismus a nějakou touhu být perfektní. A já myslím, že i ta současná doba nám to tak trošku podsouvá. Být perfektní ve všech ohledech, být prostě tvořivé, cvičit, vzdělávat se, skvěle pracovat, skvěle jíst. Zkrátka milion věcí, ve kterých bychom měli být perfektní. Nicméně objevuje se nám tady už i takový trend, jako je autenticita. A já jsem nad tím několikrát uvažovala a říkala si, co je ta autenticita? V jaké pozici jsme autentičtí? Co to vůbec je? Umíš mi třeba i na tohle odpovědět?
1: Je to hodně hluboká otázka, možná i myšlenka, protože si myslím, že autenticitu každý z nás může prožívat úplně jinak. Já bych to možná se to pokusím zjednodušit. A pro mě možná autenticita je ten moment, kdy jsem v takové flow, kdy se nějak nekontroluju, kdy prostě jenom jsem, prožívám nějaké emoce, jakékoliv, a jsem na sebe nějakým způsobem jako napojená. Myslím si, že to je hodně o té flow, kdy nejsem tolik v té hlavě, tolik nemusím přemýšlet nad tím, jak bych se teďka měla zachovat, jak bych se teď měla zatvářit, jakou otázku bych teď měla položit, jaká je nejlepší reakce, ale že si dovolím tak nějak jako plynout, že se nějak tvářím, aniž bych to potřeba kontrolovat, že možná projevím nějakou emoci, aniž bych potřebovala si jako říkat, není to moc, nebo není to naopak málo, tak tohle je pro mě autenticita.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimuňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Součástí tedy toho všeho, co povídáš, jsou i sociální sítě. Jak ten trend perfekcionismu, tak právě teď nový trend autenticity. Nicméně to, jak popisuješ autenticitu, tak mám pocit, že přesně to je ta fáze nás samých, kdy prostě jsme, je nám hezky, je nám dobře a ty nejhlubší a nejradostnější okamžiky asi nejsou nějak zdokumentovatelné na ty sociální sítě. Tak jak tady tohle vybalancovat?
2: No, myslím si, že jsi to vlastně jako trefila. Za mě sociální sítě jsou dvě věci. Buď to je to pro někoho práce, takže z logiky věci, když chodím já do práce, tak taky se tam snažím odvádět ten nejlepší možný jako výkon a jsem tam v nějaké roli. Moji klienti určitě nebudou znát to, co jsem dneska ráno řešila doma s manželem. Určitě nebudou vědět, jak jsem jako spala, protože to jsou informace, které jako nepotřebují znát. A jsem tam v nějaké roli. Vnímám, že spousta lidí, kteří se živí sociálními sítěmi, je to pro ně práce, vystupují tam jako v roli. Málo koho by asi bavilo, kdybych si tam, nevím, namazala chleba s másem a se šunkou. Není to moc barevné, nevypadá to moc jako esteticky. Vlastně bych tomu asi nenapsala ani žádný jako fancy popisek. Takže by to nikoho nebavilo. Takže je jasný, že když tam prostě dám ten perfektní jako avotoast, napíšu k tomu jako velmi kreativní text, tak to ty lidi bavit bude, což je prostě práce. No a pak je tam druhá rovina té věci a to je za mě ta snaha přesvědčit ostatní, ale taky sebe, jak chci, aby mě vnímali. A chci jim jako ukázat, že ta moje autenticita je ale přece pořád ta perfektní. Mm-hmm. Že jsem ta Pilates princess, která ráno vstává, udělá si tu skvělou snídaní na Pilates, na jogu. Já nevím, co všechno ten den jako stihne. A chci, aby mě takhle ty lidi vnímali. A já radím vždycky všem asi, aby se na ty sociální sítě koukali s velkou dávkou jako kritiky. Aby to brali jako zdroj inspirace, ne jako zdroj srovnávání se. A aby možná k tomu přistupovali i s tím, že to, že tohle někdo jako prezentuje, taky o něm jako něco vypovídá. A bude to ta varianta práce, anebo ta varianta toho, že ten člověk pravděpodobně nějak jako sám se sebou bojuje, je sám se sebou možná v nějaké fázi a v něčem nespokojený. A tohle je prostředek, kdy si může to sebevědomí aspoň trošičku dohnat. Tak přijde mi dobrý vlastně v tom být tak nějak víc asi realistický.
1: Vladi, ty mi v tom nádherně nahazuješ, protože já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která mi už nějakou dobu běží hlavou. A to je skutečnost, že když už se bavíme o tom nazírání našeho okolí na nás, tak znám spoustu lidí, kteří téměř nejsou aktivní na sociálních sítích nebo nejsou vůbec aktivní. Jsou to mladí lidé a po většinu času, když se s nima bavím, když si s nima povídám, jsou hluboce spokojení ve svém životě. Budují kvalitní vztahy, jasně něco řeší, mají nějakou práci, která je naplňuje, ale jsou vlastně hluboce spokojení a nemají potřebu to sdílet. A naopak mám tu zkušenost, vůbec nechci paušalizovat, ale mám tu zkušenost se spoustou lidí, kteří jsou naopak velmi aktivní na sociálních sítích. V podstatě ze sociálních sítí bych mohla znát jejich každodenní život skoro od první minuty až do té poslední. A ti lidé, když se s nimi potom povídám, tak zjistím, že jsou hluboce nespokojení, řeší partnerské vztahy, řeší zdravotní problémy a spoustu dalších peripetií. A v konečném důsledku, ačkoliv na těch sociálních sítích se tváří šťastně, spokojeně a dokonale, tak ve skutečnosti takový vůbec nejsou. Jak se dá tím pádem dostat z toho stavu, kdy nemám sociální sítě, neřeším a je mi hezky?
2: Mně se možná jako chce říct, jednak asi nechtěla bych to generalizovat, že tak to musí jako nutně být. Zároveň se mně chce říct, že to, že na sociálních sítích jako prezentuju ten šťastný život a pak jsem jako hluboce nešťastná, já vlastně jako tomu rozumím, jo? Že ty lidé si tam našli nějaký jako obranný mechanismus, aspoň někde v tom životě můžu být na chviličku šťastná. A jsou to pro ně ty sociální sítě, pak když mi selhává, nevím, vztah, práce, možná já sama jsem nespokojená se sebou, tak aspoň někde na chvilinku můžu mít pocit, že to není tak úplně k ničemu. Takže rozumím tomu, že pro někoho ty sociální sítě jsou nástroj, jak úplně třeba nepropadnou do nějakých hlubších, horších stavů a jak nějak jako to balancovat, ten život. Neříkám, že to je správné, jenom říkám, že to tak někdo má. A to mě vede právě k té myšlence, že my nepotřebujeme sociální sítě k tomu, abychom byli šťastní a naplnění. Jenom pro někoho to je nějaký mechanismus, strategie, jak se vyrovnávat s něčím v životě, co nefunguje. Pokud potřebuju mít 1000 lajků u fotek a je to to, na co já čekám, tak to pravděpodobně znamená, že potřebuju, aby někdo validoval moji hodnotu a můj vzhled, což je velké téma. Tohle by ten člověk měl řešit někde ideálně v terapii. Pokud potřebuju, aby všichni viděli, že jsem si koupila nejnovější, nevím, auta, že jsem na drahých dovolených, tak já potřebuji v těch lidech jako vyvolat ten pocit, že já jsem to dokázala. Koukněte se na mě. Aha, takže asi jsem někde jako řešila to, že někdo mě nedocenil, že někdo možná nemyslel, že bych tohle já mohla vůbec někdy mít. Tak myslím si, že lidé, kteří umí fungovat bez sociálních sítí, tak jsou často lidé, kteří si velmi dobře uvědomují nějakou vlastní hodnotu, velmi dobře si uvědomují ty své kvality, v podstatě i ty nedostatky, a to sdílení nemají jako potřebu, protože jim to nic nepřináší. Já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že jsem hezká nebo ne. Já nepotřebuji, aby mi někdo řekl, ty jsi skvělá, že jsi to dokázala, protože já to vím, že jsem to dokázala, tak už to nepotřebuji slyšet někde jinde. Tak myslím si, že v tom ten velký rozdíl je, ale nechci tedy říkat, že všichni, co mají sociální sítě a sdílí, že nutně musí mít problémy, určitě ne. Na druhou stranu i to, že mám potřebu něco sdílet, pak, když to není ta práce, tak asi jo, asi se mi líbí, že prostě mi někdo napíše, že vypadám hezky, možná mě to jako potěší, protože prostě to zrovna dneska potřebuju a nemám nikoho, kdo by mi to řekl. Asi mi to taky něco bude saturovat, nějakou potřebu, a do jisté míry to může být v pořádku, jen je fakt důležité držet si tu hranici, kdy už tam trávím na tom ten čas tolik, že možná se víc jako kloním k té identitě těch sociálních sítí a vnímám, že tam mě to víc uspokojuje než v tom reálném životě.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Ty sama jsi zastáncem třeba nějakých sociálních detoxů nebo nějakých pustů od sociálních sítí?
2: Já jsem velmi aktivní na sociálních sítích a myslím si ale, že já si totiž si nemyslím, jako k čemu by ty detoxy měly být. Buď to umím být bez nich, anebo ne. A pak, když bez nich jako neumím být, tak je to, jak kdybychom trošku vzali alkoholika, na 14 dnů bychom mu řekli, tak teďka 14 dnů nebudeš pít, takže skvělý, bude abstinovat. A co se stane za ten měsíc, za 14 dní? Tak se k tomu vrátí zpátky, proč by ne? Jako není tam ta motivace, naopak jako přemýšlím nad tím, co mě to vlastně dávalo za příjemné benefity. Myslím si, že mnohem užitečnější a účinnější je, že pokud neumím bez sociálních sítích být, už jenom třeba proto, že to spojuje fakt lidi z různých koutů světa, mám tam spoustu přátel a tak dál, tak bych ale měla umět jako si sama nastavovat tu hranici. Já to mám třeba tak, že jsou dny, kdy tam jako nechodím, protože prostě nemám čas, nechci, nepotřebuju. Když jsem nadovolený, tak chci být prostě nadovolený a občas jako něco zazdílím, ale nemám potřebu u toho sedět. A někdy mám jako etapy, kdy tam potřebuju být, protože potřebuju tam ty věci sdílet. A myslím si, že tohle je možná jako fajn, mít tu kontrolu nad tím, jak ten čas trávím na sociálních sítích. Já to ráda jako opakuju a řeknu to tady asi znova, že sociální sítě tady jsou pro nás, ne my pro ně. Tak je fajn jako je naučit se je ovládat, kontrolovat a nenechat se jako strhnout tou lavinou těch sociálních sítí.
1: Máš třeba i nějaký návod na to, jak si vybudovat tak silnou sebelásku, identitu, nějakou sebehodnotu, že vůbec nebudeme potřebovat, právě jak jsi zmínila, tu validaci toho okolí, že si sami budeme vědomi toho, co v sobě máme.
2: Já bych vlastně možná odpověděla tím, co jsi řekla nakonec, že to je být si vědomá sama sebou. Vědět, co mě těší, co mám ráda, jaké jsou moje hodnoty, jaké jsou moje potřeby, co mě třeba chybí, co jsem třeba neměla saturováno a potřebuju to někde. A to být si vědomá sama sebou mě může velmi pomáhat potom v tom si jako držet i nějakou vlastní hodnotu, budovat si sebevědomí. Pak, když vím, v čem jsem velmi schopná, tak to můžu využít a nebudu se peskovat za to, že mi něco nejde. Jako mě nikdy nešla matika, myslím si, že jako bez toho dokážu normálně fungovat a žít a čekám na ten den, kdy použiju nějaké kvadratické rovnice, asi se to nikdy nestane. A je to v pořádku, myslím si, že mám jiné přednosti a zároveň ty své nedostatky utváří to, kým jsem. A to si myslím, že je naprosto v pořádku a jsem v tom velmi vědomá. Tak myslím si, že být si jako vědomá sama sebou a zároveň tu moji hodnotu si utvářím sama, což je pro mě jako velmi osvobozující. Když už nepotřebuju přemýšlet nad tím, co si kdo o mě myslí, jak asi budu působit na to okolí a dokážu jenom být sama sebou, tak je to něco, co tu moji hodnotu bude jenom posilovat.
1: Je to třeba taky o tom opravdu přijmout ta svá negativa, to, že prostě nejsme světice a nemáme samé dokonalé vlastnosti, ale že holt jsme lidi, to znamená, že oplýváme i mnohými takzvanými nedokonalostmi. Je to o tom přijmout to a najednou si to jako zvědomit a říct si, OK, nic se neděje, že tyhle vlastnosti mám a občas se takhle chovám a občas takhle přemýšlím?
2: No já vlastně jako přemýšlím, do jaké míry to jsou vlastně negativa. Protože já ve světě, v jakém žijeme, tak by se mohlo zdát, že být jako perfektní v plánování je přece jako skvělá vlastnost. Mm-hmm. A spousta lidí to jako adoruje, říká, tak to je skvělý, ty naplánuješ úplně všechno. Ale já vím, že když se mi ten plán změní, tak pro mě je to jako úzkostný stav, že najednou, jako co teďka budu dělat, teď se mi změnil plán, teď já musím na to nějak rychle reagovat. Což si úplně jako nemyslím, že je v pořádku, když mě to způsobuje tyhle pocity. A na druhou stranu pak může být to, že když někdo je extrémně flagmatik, tak si můžeme říkat, jak ty vůbec jako můžeš fungovat, když jsi jako chaotický, když to jako blbý. Společnost to jako vnímá jako něco, co bychom neměli vlastně jako vůbec být a ještě pane bože lenost do toho, no to je strašný. Jenomže tihle lidi jsou naopak velmi jako funkční a kreativní v tom, jak dokážou reagovat rychle v čase. Spousta věcí jako je nerozhodí, dokážou velmi jako rychle efektivně pracovat, protože prostě ten čas mají jinak. Tak možná to není ani o tom dělit to na nějaké pozitivní stránky a negativní, jako spíš umět si přerámovat ty věci. A to, co možná v nějaké oblasti může působit pozitivně, vlastně se v jiné situaci ukáže jako velmi nefunkční a velmi negativní a opačně. tak možná je to o přijetí toho, že každá ta vlastnost a dovednost má obě dvě strany. A tak, jak jsem tady zmiňovala, jako já a mateka, možná kdybych jako neustále se snažila pracovat na tom, že mateka mi půjde, tak bych nikdy nedělala tu práci, kterou dělám. A možná bych nikdy nepotkala ty lidi, které jsem potkala. Tak možná je to fakt o těch různých jako pohledech na ty naše vlastnosti a dovednosti a tohle potom přijmout. A přijmout ten fakt toho, že není dobré a špatné, ale že obě dvě ty strany mají vždycky nějakou ještě další stránku a další úhel pohledu, který se proměňuje v různých kontextech.
1: Vladimíra Pekárková, můj dnešní host podcastu Energiemi. Vladě, já moc děkuji za další úžasné povídání.
2: Evi, já moc děkuji za pozvání a budu se těšit třeba zase příště.
1: Já taky, už teď se těším. No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čisté pole?
3: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
2: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
3: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
2: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo. Rá.

0: Pojďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru První republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Přihlížu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Máte Albert neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz. Hity.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Z příjmy se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Z příjmy se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Těšíte se na sezónu?

0: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11.

12. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čisté pole?
3: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
2: Ty si myslíš, že ty tady na to odpovím?
3: Já vím, no, tak já jsem to prozradil.
2: Do Rádia Čas.
3: Já jsem to prozradil, no.
2: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity,

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně? EUdomy.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
4: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Čisté pole?
3: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
2: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
3: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
2: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Let's move!

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
1: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo. Rád.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
1: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Radimem a Lenkou.
1: Čisté pole?
2: No, preferuješ? Nebo protože já jsem pole neorané. A některým to vadí, dobře.
1: Ty si myslíš, že ti tady na to odpovím?
2: Já vím, no, tak já jsem to prozradil. No.
1: Ani se nás neptejte, o čem jsme to mluvili. Každý všední den mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: hity, které milujete.
1: Chci jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zad.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.